Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

ale stejně můžu. Prostě půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš? Půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš. Krasové. Tarbaš, zločinci.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Arcibiskup a jeho pomocný biskup podpořili opravu kláštera v Kroměříži. Areál Skála v Rychlově má nové moderní zázemí. A odstartuje Czech Tour. Závod zamíří i do Zlínského kraje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížští podporovatelé získali významnou pomoc na opravu kláštera. Olomoucký biskup Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler se rozhodli podpořit rekonstrukci domova milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži částkou 770 tisíc korun. Peníze poputují na opravu historické budovy, která slouží jako zázemí pro seniory a duchovní péči. Rekonstrukce má zlepšit bezpečnost, přístup i komfort pro seniory. Během prací se ale ukázalo, že stav některých částí budovy je horší, než se původně předpokládalo, a opravy proto budou náročnější. Celkově má rekonstrukce přispět k tomu, aby zařízení mohlo seniorům poskytovat důstojné a bezpečné zázemí i v dalších letech.
0: Kroměřížsko.
1: Oblíbené výletní místo v Rychlově se dočkalo dalšího vylepšení. Areál Skála prošel revitalizací, která přinesla obnovu laviček a odpočinkové zóny a také nové zázemí pro návštěvníky. Pod pergolou vznikl nový podklad ze zámecké dlažby a přibylo 14 moderních a pohodlných setů laviček a stolů. Celý prostor tak nabízí příjemnější prostředí pro odpočinek i pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Odstartuje cyklistická Czech Tour. První etapa nejvýznamnějšího českého etapového závodu povede z Prahy do Karlových Varů. Letošní ročník je poprvé součástí druhé nejvyšší kategorie světového cyklistického kalendáře. Do Zlínského kraje závod dorazí v neděli, kdy závěrečná etapa odstartuje z Kroměříže a po více než 160 kilometrech vyvrcholí na Pustevnách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Silničáři opravují rušnou ulici obvodová v Kroměříži. Koryčany dokončují řadu investic a Berani Zlín vyhráli ve Zvolenu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži stále omezuje rekonstrukce obvodové ulice. Správa a údržba silnic Kroměřížská opravuje jednu z nejvytíženějších komunikací ve městě, včetně frekventované křižovatky u obchodního domu. Práce zahrnují obnovu povrchů, výměnu obrubníků a úpravu přilehlých nájezdů a parkovišť. Doprava je během oprav svedena do jednoho jízdního pruhu a provoz usměrňují semafory. Rekonstrukce samotné křižovatky byla dokončena už v polovině července, práce na komunikaci ale pokračují. Silničáři se snaží celý projekt dokončit co nejdříve, podle smlouvy nejpozději do konce srpna.
0: Kroměřížsko.
1: Koryčany pokračují v několika důležitých investicích. Město připravuje například rekonstrukci mostu přes Stříbrník, náhradu lávky v ulici Kijovská novým chodníkem nebo výstavbu chodníků v Blišicích. Nová komunikace s chodníkem vznikne také v lokalitě nad zahradami. Mezi další připravované projekty patří rekonstrukce prostoru mateřské školy, proměna bývalého domova pro seniory v Kijovské ulici nebo obnova historické Tonetovy vily. Město chce také revitalizovat rybník Kachník a vybudovat nové volnočasové centrum v prostoru bývalého sportoviště Sokol.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách jižní svahy a díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy půjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 milion 300 tisíc korun má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína uspěli v přípravném utkání na ledě slovenského Zvolena. Berani zvítězili 1-0 a připsali si tak další výhru v přípravě před novou sezónou. Utkání se hrálo 11. srpna a pro Zlín šlo o další prověrku před startem Maxa ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Star. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Kapela Portless je vám stále blíž. Zdravíme Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice má stavební povolení na novou sportovní halu, byť zatím nepravomocné. V letošním rozpočtu je na halu vyčleněno 30 milionů korun. Město by do konce roku chtělo alespoň postavit pro halu potřebnou trafostanici. Sportovní hala bude určena pro různé míčové sporty, gymnastiku či tanec. Prostorově bude dimenzována tak, aby se v ní tyto sporty mohly hrát i na nejvyšší úrovni. Počítá se například s potřebnou výškou stropu pro volejbalové soutěže či s výběhovými zónami nutnými pro další sporty. Hala bude umístěna jižně od plaveckého bazénu ve vzdálenosti asi 75 metrů od tohoto sportoviště. Náklady na stavbu haly jsou odhadovány na necelých 300 milionů korun.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V kinech nám teď řádí česká komedie Bardotky, která bude bavit hlavně dámy, co se v životě nechtějí nudit. Tři nejlepší kamarádky, Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolukráčí životem od vysoké školy. Svérázná Meda žije sama a musí se poprat nejen se svou divokou zahradou, ale i se svým životem. Naopak Iva by ráda zažila něco víc než pohled na manžela, který povýšil gauč na svůj trůn a nic nedělání na životní filozofii. Do třetice Valerie, která si na druhém konci světa bezstarostně trénuje bicepsy přebíráním cen za celoživotní úspěch v oblasti realit, i když ona si tak stará rozhodně nepřipadá. Právě ona vnese do života všech tří znovu energii a přesvědčení, že pokud nezačnou zase žít, nikdo jiný to za ně neudělá. A tak chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit. Vydají se na divokou párty do coffee shopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou dobu skrývali jedno velké tajemství. A opravdová jízda teprve začíná. Film Bardotky je plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo. Tak si jej nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. The breathless drive on a downtown street.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Arcibiskup a jeho pomocný biskup podpořili opravu kláštera v Kroměříži. Areál Skála v Rychlově má nové moderní zázemí. A odstartuje Czech Tour. Závod zamíří i do Zlínského kraje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížští podporovatelé získali významnou pomoc na opravu kláštera. Olomoucký biskup Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler se rozhodli podpořit rekonstrukci domova milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži částkou 770 tisíc korun. Peníze poputují na opravu historické budovy, která slouží jako zázemí pro seniory a duchovní péči. Rekonstrukce má zlepšit bezpečnost, přístup i komfort pro seniory. Během prací se ale ukázalo, že stav některých částí budovy je horší, než se původně předpokládalo, a opravy proto budou náročnější. Celkově má rekonstrukce přispět k tomu, aby zařízení mohlo seniorům poskytovat důstojné a bezpečné zázemí i v dalších letech.
0: Kroměřížsko.
1: Oblíbené výletní místo v Rychlově se dočkalo dalšího vylepšení. Areál Skála prošel revitalizací, která přinesla obnovu laviček a odpočinkové zóny a také nové zázemí pro návštěvníky. Pod pergolou vznikl nový podklad ze zámecké dlažby a přibylo 14 moderních a pohodlných setů laviček a stolů. Celý prostor tak nabízí příjemnější prostředí pro odpočinek i pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Odstartuje cyklistická Czech Tour. První etapa nejvýznamnějšího českého etapového závodu povede z Prahy do Karlových Varů. Letošní ročník je poprvé součástí druhé nejvyšší kategorie světového cyklistického kalendáře. Do Zlínského kraje závod dorazí v neděli, kdy závěrečná etapa odstartuje z Kroměříže a po více než 160 kilometrech vyvrcholí na Pustevnách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pozdrav, to je něco, co každý z nás používá několikrát denně a má i několik variant podle toho, koho zrovna zdravíme. A i podle pozdravu jde poznat, jaký vztah ke člověku máme. Buď je pozdrav plný lásky, respektu, ale třeba i nezájmu, strachu nebo nervozity. Opravdu je velký rozdíl, jaký pozdrav vybereme a jak ho i vyslovíme. A koho vlastně se rozhodneme pozdravit. Některé národy mají své specifické pozdravy, které jsou doprovázeny i nějakými gesty. A vlastně se pak z toho pozdravu stává jakýsi rituál, vyjadřující nějakou emoci. I váš pozdrav může leckterému člověku udělat radost. Tak na to dnes pamatujte, až budete někoho zdravit. Dobrý den!
2: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Tradiční řemesla, která po generace utvářela podobu regionu, chce udržet při životě Zlínský kraj. Podle hejtmanství řemesla postupně přicházejí o své pokračovatele. Kraj proto připravil koncepci péče o rukodělnou výrobu na dalších 10 let, jež má podpořit současné řemeslníky a zvýšit zájem veřejnosti o toto jedinečné kulturní dědictví. Zlínský kraj se pyšní mimořádně silnou komunitou tradičních řemeslníků. Z tohoto regionu pochází hned 33 z celkových 103 držitelů celostátního titulu Nositel tradice lidových řemesel. Krajská koncepce má pomoci, aby se jejich znalosti a zkušenosti dařilo předávat dál. Kraj chce rozšířit nabídku workshopů, vzdělávacích programů pro školy i komunitních akcí, při které si mohou lidé tradiční řemesla sami vyzkoušet. A vedle vzdělávání se chce zaměřit také na ekonomickou stránku. Cílem je zlepšit možnosti prodeje výrobků, posílit prezentaci řemeslníků na trzích a jarmarcích nebo hledat účinnější způsoby jejich podpory.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové,
3: Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 km záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 13 uskupení chce do zastupitelstva Kroměříže. Rodiny si v Rymicích upečou chleba jako naši předkové. A Barunka míří na Zlínsko.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do letošních komunálních voleb v Kroměříži podalo kandidátku celkem 13 politických stran, hnutí a sdružení. O přízeň voličů se tak bude ucházet o jedno uskupení méně než při minulých volbách v roce 2022. Obyvatelé města budou znovu vybírat 27 zastupitelů. Hlasovat se bude ve 26 volebních okrscích. Úřad teď kandidátky kontroluje a o jejich registraci má rozhodnout nejpozději 22. srpna. Volby se uskuteční 9. a 10. října.
0: Kroměřížsko.
1: Rymice chystají program pro rodiny s dětmi. V úterý 18. srpna se v Muzeu v přírodě Rymice uskuteční akce Pečeme v muzeu. Návštěvníci se dozví, jak důležitý byl chléb pro naše předky, jak si ho vážili a jaká práce předcházela jeho přípravě a upečení. Součástí programu bude samozřejmě i samotné pečení. Rodiny mohou během prázdnin navštívit také rymické chaloupky při středečních prohlídkách zaměřených na život našich předků.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích pokračuje rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova. Chodník u společenského domu byl po letech používání v nevyhovujícím stavu. Dělníci proto odstranili původní povrch a budují nový ze zámecké dlažby, včetně nových obrubníků a zelených ploch. Rekonstrukce myslí také na bezbariérový přístup, který usnadní pohyb seniorům, rodičům z kočárky i lidem se zdravotním omezením. Práce by měly být hotové v polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na Zlínsko míří špička evropské rally. Jubilejní 55. ročník Barumček rally Zlín se uskuteční od 14. do 16. srpna. Posádky čekají seznamovací jízdy, technické přejímky a následně samotné závodění na tratích ve Zlíně a jeho okolí. Fanoušci se mohou těšit na rychlá auta, známé posádky a jednu z největších motoristických akcí v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Město Kroměříž hledá pracovníka na pozici koordinátora programu Stravenka. Program je určený osobám bez domova a sociálně slabým z Kroměříže, kteří za hodinovou práci na úklidu veřejných prostranství města dostávají oběd a zároveň papírový náramek, který je opravňuje k vyzvednutí případného dalšího jídla. Koordinátor doprovází osoby, které se do programu zapojují a každý pracovní den ráno se vydávají do ulic, kde sbírají odpadky. V rámci programu Stravenka působí i sociální pracovníci města a Charity Kroměříž, kteří přímo v terénu navazují kontakt s účastníky programu a následně se snaží řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Program Stravenka běží v Kroměříži od ledna 2025.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku, je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši, taky kostem.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Čalec, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž. Není

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do

0: ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Arcibiskup a jeho pomocný biskup podpořili opravu kláštera v Kroměříži. Areál Skála v Rychlově má nové moderní zázemí. A odstartuje Czech Tour. Závod zamíří i do Zlínského kraje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížští podporovatelé získali významnou pomoc na opravu kláštera. Olomoucký biskup Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler se rozhodli podpořit rekonstrukci domova milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži částkou 770 tisíc korun. Peníze poputují na opravu historické budovy, která slouží jako zázemí pro seniory a duchovní péči. Rekonstrukce má zlepšit bezpečnost, přístup i komfort pro seniory. Během prací se ale ukázalo, že stav některých částí budovy je horší, než se původně předpokládalo, a opravy proto budou náročnější. Celkově má rekonstrukce přispět k tomu, aby zařízení mohlo seniorům poskytovat důstojné a bezpečné zázemí i v dalších letech.
0: Kroměřížsko.
1: Oblíbené výletní místo v Rychlově se dočkalo dalšího vylepšení. Areál Skála prošel revitalizací, která přinesla obnovu laviček a odpočinkové zóny a také nové zázemí pro návštěvníky. Pod pergolou vznikl nový podklad ze zámecké dlažby a přibylo 14 moderních a pohodlných setů laviček a stolů. Celý prostor tak nabízí příjemnější prostředí pro odpočinek i pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Odstartuje cyklistická Czech Tour. První etapa nejvýznamnějšího českého etapového závodu povede z Prahy do Karlových Varů. Letošní ročník je poprvé součástí druhé nejvyšší kategorie světového cyklistického kalendáře. Do Zlínského kraje závod dorazí v neděli, kdy závěrečná etapa odstartuje z Kroměříže a po více než 160 kilometrech vyvrcholí na Pustevnách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
3: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 km záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Uherské Hradiště, staré město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

jen vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 13 uskupení chce do zastupitelstva Kroměříže. Rodiny si v Rymicích upečou chleba jako naši předkové. A Barunka míří na Zlínsko.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do letošních komunálních voleb v Kroměříži podalo kandidátku celkem 13 politických stran, hnutí a sdružení. O přízeň voličů se tak bude ucházet o jedno uskupení méně než při minulých volbách v roce 2022. Obyvatelé města budou znovu vybírat 27 zastupitelů. Hlasovat se bude ve 26 volebních okrscích. Úřad teď kandidátky kontroluje a o jejich registraci má rozhodnout nejpozději 22. srpna. Volby se uskuteční 9. a 10. října.
0: Kroměřížsko.
1: Rymice chystají program pro rodiny s dětmi. V úterý 18. srpna se v Muzeu v přírodě Rymice uskuteční akce Pečeme v muzeu. Návštěvníci se dozví, jak důležitý byl chléb pro naše předky, jak si ho vážili a jaká práce předcházela jeho přípravě a upečení. Součástí programu bude samozřejmě i samotné pečení. Rodiny mohou během prázdně navštívit také rymické chaloupky při středečních prohlídkách zaměřených na život našich předků.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích pokračuje rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova. Chodník u společenského domu byl po letech používání v nevyhovujícím stavu. Dělníci proto odstranili původní povrch a budují nový ze zámecké dlažby, včetně nových obrubníků a zelených ploch. Rekonstrukce myslí také na bezbariérový přístup, který usnadní pohyb seniorům, rodičům z kočárky i lidem se zdravotním omezením. Práce by měly být hotové v polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na Zlínsko míří špička evropské rally. Jubilejní 55. ročník Barumček rally Zlín se uskuteční od 14. do 16. srpna. Posádky čekají seznamovací jízdy, technické přejímky a následně samotné závodění na tratích ve Zlíně a jeho okolí. Fanoušci se mohou těšit na rychlá auta, známé posádky a jednu z největších motoristických akcí v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště. Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech
1: za super ceny. Levné matrace EU. Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: world, crazy world, yeah.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Je 10 hodin ráno.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice má stavební povolení na novou sportovní halu, byť zatím nepravomocné. V letošním rozpočtu je na halu vyčleněno 30 milionů korun. Město by do konce roku chtělo alespoň postavit pro halu potřebnou trafostanici. Sportovní hala bude určena pro různé míčové sporty, gymnastiku či tanec. Prostorově bude dimenzována tak, aby se v ní tyto sporty mohly hrát i na nejvyšší úrovni. Počítá se například s potřebnou výškou stropu pro volejbalové soutěže či s výběhovými zónami nutnými pro další sporty. Hala bude umístěna jižně od plaveckého bazénu ve vzdálenosti asi 75 metrů od tohoto sportoviště. Náklady na stavbu haly jsou odhadovány na necelých 300 milionů korun.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Jsme si blíž i na Zlínsku.

Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Zlín není jen město funkcionalistů a Baťových domků. Je to také město vil a ty vypráví příběhy zajímavých lidí. Baťova vila, to je domov vizionáře. Vila vznikala v letech 1909 až 1911 jako rodinné zázemí Tomáše Bati. Vila je nejen klidné zázemí, ale také místo s výhledem na jeho továrnu. Dokončení vily patřilo významnému architektovi své doby Janu Koťarovi. Jednoduchost, funkčnost a důraz na pohodlí odrážejí Baťův přístup k životu a podnikání. Dominik Čipera byl ředitelem Baťových závodů. Jeho vilu navrhl architekt Vladimír Karfík. Ten se inspiroval anglickými venkovskými sídly. Tento dům byl na svou dobu největší, nejreprezentativnější vilou ve městě. Jedná se o patrovou vilu z režného zdiva a valbovou střechou.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
5: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Arcibiskup a jeho pomocný biskup podpořili opravu kláštera v Kroměříži. Areál Skála v Rychlově má nové moderní zázemí. A odstartuje Czech Tour. Závod zamíří i do Zlínského kraje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížští podporovatelé získali významnou pomoc na opravu kláštera. Olomoucký biskup Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler se rozhodli podpořit rekonstrukci domova milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži částkou 770 tisíc korun. Peníze poputují na opravu historické budovy, která slouží jako zázemí pro seniory a duchovní péči. Rekonstrukce má zlepšit bezpečnost, přístup i komfort pro seniory. Během prací se ale ukázalo, že stav některých částí budovy je horší, než se původně předpokládalo, a opravy proto budou náročnější. Celkově má rekonstrukce přispět k tomu, aby zařízení mohlo seniorům poskytovat důstojné a bezpečné zázemí i v dalších letech.
0: Kroměřížsko.
1: Oblíbené výletní místo v Rychlově se dočkalo dalšího vylepšení. Areál Skála prošel revitalizací, která přinesla obnovu laviček a odpočinkové zóny a také nové zázemí pro návštěvníky. Pod pergolou vznikl nový podklad ze zámecké dlažby a přibylo 14 moderních a pohodlných setů laviček a stolů. Celý prostor tak nabízí příjemnější prostředí pro odpočinek i pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Odstartuje cyklistická Czech Tour. První etapa nejvýznamnějšího českého etapového závodu povede z Prahy do Karlových Varů. Letošní ročník je poprvé součástí druhé nejvyšší kategorie světového cyklistického kalendáře. Do Zlínského kraje závod dorazí v neděli, kdy závěrečná etapa odstartuje z Kroměříže a po více než 160 kilometrech vyvrcholí na Pustevnách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V kinech nám teď řádí česká komedie Bardotky, která bude bavit hlavně dámy, co se v životě nechtějí nudit. Tři nejlepší kamarádky Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolukráčí životem od vysoké školy. Svérázná Meda žije sama a musí se poprat nejen se svou divokou zahradou, ale i se svým životem. Naopak Iva by ráda zažila něco víc než pohled na manžela, který povýšil gauč na svůj trůn a nic nedělání na životní filozofii. Do třetice Valerie, která si na druhém konci světa bezstarostně trénuje bicepsy přebíráním cen za celoživotní úspěch v oblasti realit, i když ona si tak stará rozhodně nepřipadá. Právě ona vnese do života všech tří znovu energii a přesvědčení, že pokud nezačnou zase žít, nikdo jiný to za ně neudělá. A tak chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit. Vydají se na divokou párty do kafíšopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou dobu skrývali jedno velké tajemství. A opravdová jízda teprve začíná. Film Bardotky je plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo. Tak si jej nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: Saturday. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: My guardian angel save my soul, the dark one too, that's faithful to the devil. Let it be truthful, please our Lord.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Tradiční řemesla, která po generace utvářela podobu regionu, chce udržet při životě Zlínský kraj. Podle hejtmanství řemesla postupně přicházejí o své pokračovatele. Kraj proto připravil koncepci péče o rukodělnou výrobu na dalších 10 let, jež má podpořit současné řemeslníky a zvýšit zájem veřejnosti o toto jedinečné kulturní dědictví. Zlínský kraj se pyšní mimořádně silnou komunitou tradičních řemeslníků. Z tohoto regionu pochází hned 33 z celkových 103 držitelů celostátního titulu Nositel tradice lidových řemesel. Krajská koncepce má pomoci, aby se jejich znalosti a zkušenosti dařilo předávat dál. Kraj chce rozšířit nabídku workshopů, vzdělávacích programů pro školy i komunitních akcí, při které si mohou lidé tradiční řemesla sami vyzkoušet. A vedle vzdělávání se chce zaměřit také na ekonomickou stránku. Cílem je zlepšit možnosti prodeje výrobků, posílit prezentaci řemeslníků na trzích a jarmarcích nebo hledat účinnější způsoby jejich podpory.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pozdrav, to je něco, co každý z nás používá několikrát denně a má i několik variant podle toho, koho zrovna zdravíme. A i podle pozdravu jde poznat, jaký vztah ke člověku máme. Buď je pozdrav plný lásky, respektu, ale třeba i nezájmu, strachu nebo nervozity. Opravdu je velký rozdíl, jaký pozdrav vybereme a jak ho i vyslovíme. A koho vlastně se rozhodneme pozdravit. Některé národy mají své specifické pozdravy, které jsou doprovázeny i nějakými gesty. A vlastně se pak z toho pozdravu stává jakýsi rituál, vyjadřující nějakou emoci. I váš pozdrav může leckterému člověku udělat radost. Tak na to dnes pamatujte, až budete někoho zdravit. Dobrý den!
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mira.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus.
4: Jdeme na Hrady.
3: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 13 uskupení chce do zastupitelstva Kroměříže. Rodiny si v Rymicích upečou chleba jako naši předkové. A Barunka míří na Zlínsko.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do letošních komunálních voleb v Kroměříži podalo kandidátku celkem 13 politických stran, hnutí a sdružení. O přízeň voličů se tak bude ucházet o jedno uskupení méně než při minulých volbách v roce 2022. Obyvatelé města budou znovu vybírat 27 zastupitelů. Hlasovat se bude ve 26 volebních okrscích. Úřad teď kandidátky kontroluje a o jejich registraci má rozhodnout nejpozději 22. srpna. Volby se uskuteční 9. a 10. října.
0: Kroměřížsko.
1: Rymice chystají program pro rodiny s dětmi. V úterý 18. srpna se v Muzeu v přírodě Rymice uskuteční akce Pečeme v muzeu. Návštěvníci se dozví, jak důležitý byl chléb pro naše předky, jak si ho vážili a jaká práce předcházela jeho přípravě a upečení. Součástí programu bude samozřejmě i samotné pečení. Rodiny mohou během prázdnin navštívit také rymické chaloupky při středečních prohlídkách zaměřených na život našich předků.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích pokračuje rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova. Chodník u společenského domu byl po letech používání v nevyhovujícím stavu. Dělníci proto odstranili původní povrch a budují nový ze zámecké dlažby, včetně nových obrubníků a zelených ploch. Rekonstrukce myslí také na bezbariérový přístup, který usnadní pohyb seniorům, rodičům z kočárky i lidem se zdravotním omezením. Práce by měly být hotové v polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na Zlínsko míří špička evropské rally. Jubilejní 55. ročník Barumček rally Zlín se uskuteční od 14. do 16. srpna. Posádky čekají seznamovací jízdy, technické přejímky a následně samotné závodění na tratích ve Zlíně a jeho okolí. Fanoušci se mohou těšit na rychlá auta, známé posádky a jednu z největších motoristických akcí v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
3: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Město Kroměříž hledá pracovníka na pozici koordinátora programu Stravenka. Program je určený osobám bez domova a sociálně slabým z Kroměříže, kteří za hodinovou práci na úklidu veřejných prostranství města dostávají oběd a zároveň papírový náramek, který je opravňuje k vyzvednutí případného dalšího jídla. Koordinátor doprovází osoby, které se do programu zapojují a každý pracovní den ráno se vydávají do ulic, kde sbírají odpadky. V rámci programu Stravenka působí i sociální pracovníci města a Charity Kroměříž, kteří přímo v terénu navazují kontakt s účastníky programu a následně se snaží řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Program Stravenka běží v Kroměříži od ledna 2025.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: ¿Dónde está el hombre?

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Arcibiskup a jeho pomocný biskup podpořili opravu kláštera v Kroměříži. Areál Skála v Rychlově má nové moderní zázemí. A odstartuje Czech Tour. Závod zamíří i do Zlínského kraje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížští podporovatelé získali významnou pomoc na opravu kláštera. Olomoucký biskup Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler se rozhodli podpořit rekonstrukci domova milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži částkou 770 tisíc korun. Peníze poputují na opravu historické budovy, která slouží jako zázemí pro seniory a duchovní péči. Rekonstrukce má zlepšit bezpečnost, přístup i komfort pro seniory. Během prací se ale ukázalo, že stav některých částí budovy je horší, než se původně předpokládalo, a opravy proto budou náročnější. Celkově má rekonstrukce přispět k tomu, aby zařízení mohlo seniorům poskytovat důstojné a bezpečné zázemí i v dalších letech.
0: Kroměřížsko.
1: Oblíbené výletní místo v Rychlově se dočkalo dalšího vylepšení. Areál Skála prošel revitalizací, která přinesla obnovu laviček a odpočinkové zóny a také nové zázemí pro návštěvníky. Pod pergolou vznikl nový podklad ze zámecké dlažby a přibylo 14 moderních a pohodlných setů laviček a stolů. Celý prostor tak nabízí příjemnější prostředí pro odpočinek i pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Odstartuje cyklistická Czech Tour. První etapa nejvýznamnějšího českého etapového závodu povede z Prahy do Karlových Varů. Letošní ročník je poprvé součástí druhé nejvyšší kategorie světového cyklistického kalendáře. Do Zlínského kraje závod dorazí v neděli, kdy závěrečná etapa odstartuje z Kroměříže a po více než 160 kilometrech vyvrcholí na Pustevnách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: 21. a 22. srpna hrát Bouzov u Mohelnice.
1: Migové,
0: Harley,
1: Single X,
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět sem na sračky, vedle

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 13 uskupení chce do zastupitelstva Kroměříže. Rodiny si v Rymicích upečou chleba jako naši předkové. A Barunka míří na Zlínsko.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Do letošních komunálních voleb v Kroměříži podalo kandidátku celkem 13 politických stran, hnutí a sdružení. O přízeň voličů se tak bude ucházet o jedno uskupení méně než při minulých volbách v roce 2022. Obyvatelé města budou znovu vybírat 27 zastupitelů. Hlasovat se bude ve 26 volebních okrscích. Úřad teď kandidátky kontroluje a o jejich registraci má rozhodnout nejpozději 22. srpna. Volby se uskuteční 9. a 10. října.
0: Kroměřížsko.
1: Rymice chystají program pro rodiny s dětmi. V úterý 18. srpna se v Muzeu v přírodě Rymice uskuteční akce Pečeme v muzeu. Návštěvníci se dozví, jak důležitý byl chléb pro naše předky, jak si ho vážili a jaká práce předcházela jeho přípravě a upečení. Součástí programu bude samozřejmě i samotné pečení. Rodiny mohou během prázdnin navštívit také rymické chaloupky při středečních prohlídkách zaměřených na život našich předků.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích pokračuje rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova. Chodník u společenského domu byl po letech používání v nevyhovujícím stavu. Dělníci proto odstranili původní povrch a budují nový ze zámecké dlažby, včetně nových obrubníků a zelených ploch. Rekonstrukce myslí také na bezbariérový přístup, který usnadní pohyb seniorům, rodičům z kočárky i lidem se zdravotním omezením. Práce by měly být hotové v polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na Zlínsko míří špička evropské rally. Jubilejní 55. ročník Barumček rally Zlín se uskuteční od 14. do 16. srpna. Posádky čekají seznamovací jízdy, technické přejímky a následně samotné závodění na tratích ve Zlíně a jeho okolí. Fanoušci se mohou těšit na rychlá auta, známé posádky a jednu z největších motoristických akcí v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Zlín není jen město funkcionalistů a Baťových domků. Je to také město vil,

0: a ty vypráví příběhy zajímavých lidí. Baťova vila, to je domov vizionáře. Vila vznikala v letech 1909 až 1911 jako rodinné zázemí Tomáše Bati. Vila je nejen klidné zázemí, ale také místo s výhledem na jeho továrnu. Dokončení vily patřilo významnému architektovi své doby Janu Koťarovi. Jednoduchost, funkčnost a důraz na pohodlí odrážejí Baťův přístup k životu a podnikání. Dominik Čipera byl ředitelem Baťových závodů. Jeho vilu navrhl architekt Vladimír Karfík. Ten se inspiroval anglickými venkovskými sídly. Tento dům byl na svou dobu největší, nejreprezentativnější vilou ve městě. Jedná se o patrovou vilu z režného zdiva a valbovou střechou.
1: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
6: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice má stavební povolení na novou sportovní halu, byť zatím nepravomocné. V letošním rozpočtu je na halu vyčleněno 30 milionů korun. Město by do konce roku chtělo alespoň postavit pro halu potřebnou trafostanici. Sportovní hala bude určena pro různé míčové sporty, gymnastiku či tanec. Prostorově bude dimenzována tak, aby se v ní tyto sporty mohly hrát i na nejvyšší úrovni. Počítá se například s potřebnou výškou stropu pro volejbalové soutěže či s výběhovými zónami nutnými pro další sporty. Hala bude umístěna jižně od plaveckého bazénu ve vzdálenosti asi 75 metrů od tohoto sportoviště. Náklady na stavbu haly jsou odhadovány na necelých 300 milionů korun.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Arcibiskup a jeho pomocný biskup podpořili opravu kláštera v Kroměříži. Areál Skála v Rychlově má nové moderní zázemí. A odstartuje Czech Tour. Závod zamíří i do Zlínského kraje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížští podporovatelé získali významnou pomoc na opravu kláštera. Olomoucký biskup Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler se rozhodli podpořit rekonstrukci domova milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži částkou 770 tisíc korun. Peníze poputují na opravu historické budovy, která slouží jako zázemí pro seniory a duchovní péči. Rekonstrukce má zlepšit bezpečnost, přístup i komfort pro seniory. Během prací se ale ukázalo, že stav některých částí budovy je horší, než se původně předpokládalo, a opravy proto budou náročnější. Celkově má rekonstrukce přispět k tomu, aby zařízení mohlo seniorům poskytovat důstojné a bezpečné zázemí i v dalších letech.
0: Kroměřížsko.
1: Oblíbené výletní místo v Rychlově se dočkalo dalšího vylepšení. Areál Skála prošel revitalizací, která přinesla obnovu laviček a odpočinkové zóny a také nové zázemí pro návštěvníky. Pod pergolou vznikl nový podklad ze zámecké dlažby a přibylo 14 moderních a pohodlných setů laviček a stolů. Celý prostor tak nabízí příjemnější prostředí pro odpočinek i pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Odstartuje cyklistická Czech Tour. První etapa nejvýznamnějšího českého etapového závodu povede z Prahy do Karlových Varů. Letošní ročník je poprvé součástí druhé nejvyšší kategorie světového cyklistického kalendáře. Do Zlínského kraje závod dorazí v neděli, kdy závěrečná etapa odstartuje z Kroměříže a po více než 160 kilometrech vyvrcholí na Pustevnách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: but you're just a boy.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Pozdrav, to je něco, co každý z nás používá několikrát denně a má i několik variant podle toho, koho zrovna zdravíme. A i podle pozdravu jde poznat, jaký vztah ke člověku máme. Buď je pozdrav plný lásky, respektu, ale třeba i nezájmu, strachu nebo nervozity. Opravdu je velký rozdíl, jaký pozdrav vybereme a jak ho i vyslovíme. A koho vlastně se rozhodneme pozdravit. Některé národy mají své specifické pozdravy, které jsou doprovázeny i nějakými gesty. A vlastně se pak z toho pozdravu stává jakýsi rituál, vyjadřující nějakou emoci. I váš pozdrav může leckterému člověku udělat radost. Tak na to dnes pamatujte, až budete někoho zdravit. Dobrý den!
3: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
4: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
5: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Tradiční řemesla, která po generace utvářela podobu regionu, chce udržet při životě Zlínský kraj. Podle hejtmanství řemesla postupně přicházejí o své pokračovatele. Kraj proto připravil koncepci péče o rukodělnou výrobu na dalších 10 let, jež má podpořit současné řemeslníky a zvýšit zájem veřejnosti o toto jedinečné kulturní dědictví. Zlínský kraj se pyšní mimořádně silnou komunitou tradičních řemeslníků. Z tohoto regionu pochází hned 33 z celkových 103 držitelů celostátního titulu Nositel tradice lidových řemesel. Krajská koncepce má pomoci, aby se jejich znalosti a zkušenosti dařilo předávat dál. Kraj chce rozšířit nabídku workshopů, vzdělávacích programů pro školy i komunitních akcí, při které si mohou lidé tradiční řemesla sami vyzkoušet. A vedle vzdělávání se chce zaměřit také na ekonomickou stránku. Cílem je zlepšit možnosti prodeje výrobků, posílit prezentaci řemeslníků na trzích a jarmarcích nebo hledat účinnější způsoby jejich podpory.

Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 13 uskupení chce do zastupitelstva Kroměříže. Rodiny si v Rymicích upečou chleba jako naši předkové. A Barunka míří na Zlínsko.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do letošních komunálních voleb v Kroměříži podalo kandidátku celkem 13 politických stran, hnutí a sdružení. O přízeň voličů se tak bude ucházet o jedno uskupení méně než při minulých volbách v roce 2022. Obyvatelé města budou znovu vybírat 27 zastupitelů. Hlasovat se bude ve 26 volebních okrscích. Úřad teď kandidátky kontroluje a o jejich registraci má rozhodnout nejpozději 22. srpna. Volby se uskuteční 9. a 10. října.
0: Kroměřížsko.
1: Rymice chystají program pro rodiny s dětmi. V úterý 18. srpna se v Muzeu v přírodě Rymice uskuteční akce Pečeme v muzeu. Návštěvníci se dozví, jak důležitý byl chléb pro naše předky, jak si ho vážili a jaká práce předcházela jeho přípravě a upečení. Součástí programu bude samozřejmě i samotné pečení. Rodiny mohou během prázdnin navštívit také rymické chaloupky při středečních prohlídkách zaměřených na život našich předků.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích pokračuje rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova. Chodník u společenského domu byl po letech používání v nevyhovujícím stavu. Dělníci proto odstranili původní povrch a budují nový ze zámecké dlažby, včetně nových obrubníků a zelených ploch. Rekonstrukce myslí také na bezbariérový přístup, který usnadní pohyb seniorům, rodičům z kočárky i lidem se zdravotním omezením. Práce by měly být hotové v polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na Zlínsko míří špička evropské rally. Jubilejní 55. ročník Barumček rally Zlín se uskuteční od 14. do 16. srpna. Posádky čekají seznamovací jízdy, technické přejímky a následně samotné závodění na tratích ve Zlíně a jeho okolí. Fanoušci se mohou těšit na rychlá auta, známé posádky a jednu z největších motoristických akcí v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V kinech nám teď řádí česká komedie Bardotky, která bude bavit hlavně dámy, co se v životě nechtějí nudit. Tři nejlepší kamarádky Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolukráčí životem od vysoké školy. Svérázná Meda žije sama a musí se poprat nejen se svou divokou zahradou, ale i se svým životem. Naopak Iva by ráda zažila něco víc než pohled na manžela, který povýšil gauč na svůj trůn a nic nedělání na životní filozofii. Do třetice Valerie, která si na druhém konci světa bezstarostně trénuje bicepsy přebíráním cen za celoživotní úspěch v oblasti realit, i když ona si tak stará rozhodně nepřipadá. Právě ona vnese do života všech tří znovu energii a přesvědčení, že pokud nezačnou zase žít, nikdo jiný to za ně neudělá. A tak chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit. Vydají se na divokou párty do kafíšopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou dobu skrývali jedno velké tajemství. A opravdová jízda teprve začíná.

0: A film Bardotky je plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo. Tak si jej nenechte v kinech ujít.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové,
3: Harley,
4: Xindle X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Město Kroměříž hledá pracovníka na pozici koordinátora programu Stravenka. Program je určený osobám bez domova a sociálně slabým z Kroměříže, kteří za hodinovou práci na úklidu veřejných prostranství města dostávají oběd a zároveň papírový náramek, který je opravňuje k vyzvednutí případného dalšího jídla. Koordinátor doprovází osoby, které se do programu zapojují a každý pracovní den ráno se vydávají do ulic, kde sbírají odpadky. V rámci programu Stravenka působí i sociální pracovníci města a Charity Kroměříž, kteří přímo v terénu navazují kontakt s účastníky programu a následně se snaží řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Program Stravenka běží v Kroměříži od ledna 2025.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Arcibiskup a jeho pomocný biskup podpořili opravu kláštera v Kroměříži. Areál Skála v Rychlově má nové moderní zázemí. A odstartuje Czech Tour. Závod zamíří i do Zlínského kraje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížští podporovatelé získali významnou pomoc na opravu kláštera. Olomoucký biskup Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler se rozhodli podpořit rekonstrukci domova milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži částkou 770 tisíc korun. Peníze poputují na opravu historické budovy, která slouží jako zázemí pro seniory a duchovní péči. Rekonstrukce má zlepšit bezpečnost, přístup i komfort pro seniory. Během prací se ale ukázalo, že stav některých částí budovy je horší, než se původně předpokládalo, a opravy proto budou náročnější. Celkově má rekonstrukce přispět k tomu, aby zařízení mohlo seniorům poskytovat důstojné a bezpečné zázemí i v dalších letech.
0: Kroměřížsko.
1: Oblíbené výletní místo v Rychlově se dočkalo dalšího vylepšení. Areál Skála prošel revitalizací, která přinesla obnovu laviček a odpočinkové zóny a také nové zázemí pro návštěvníky. Pod pergolou vznikl nový podklad ze zámecké dlažby a přibylo 14 moderních a pohodlných setů laviček a stolů. Celý prostor tak nabízí příjemnější prostředí pro odpočinek i pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Odstartuje cyklistická Czech Tour. První etapa nejvýznamnějšího českého etapového závodu povede z Prahy do Karlových Varů. Letošní ročník je poprvé součástí druhé nejvyšší kategorie světového cyklistického kalendáře. Do Zlínského kraje závod dorazí v neděli, kdy závěrečná etapa odstartuje z Kroměříže a po více než 160 kilometrech vyvrcholí na Pustevnách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
1: Mirá,
0: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové,
0: Harley,
1: Xindle X,
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: was just like a song when we were young.
1: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
2: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
3: A proč?
2: To nevím.
3: A proč?
1: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
4: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Zlín není jen město funkcionalistů a Baťových domků. Je to také město vil a ty vypráví příběhy zajímavých lidí. Baťova vila, to je domov vizionáře. Vila vznikala v letech 1909 až 1911 jako rodinné zázemí Tomáše Bati. Vila je nejen klidné zázemí, ale také místo s výhledem na jeho továrnu. Dokončení vily patřilo významnému architektovi své doby Janu Koťarovi. Jednoduchost, funkčnost a důraz na pohodlí odrážejí Baťův přístup k životu a podnikání. Dominik Čipera byl ředitelem Baťových závodů. Jeho vilu navrhl architekt Vladimír Karfík. Ten se inspiroval anglickými venkovskými sídly. Tento dům byl na svou dobu největší, nejreprezentativnější vilou ve městě. Jedná se o patrovou vilu z režného zdiva a valbovou střechou.
1: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 13 uskupení chce do zastupitelstva Kroměříže. Rodiny si v Rymicích upečou chleba jako naši předkové. A Barunka míří na Zlínsko.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do letošních komunálních voleb v Kroměříži podalo kandidátku celkem 13 politických stran, hnutí a sdružení. O přízeň voličů se tak bude ucházet o jedno uskupení méně než při minulých volbách v roce 2022. Obyvatelé města budou znovu vybírat 27 zastupitelů. Hlasovat se bude ve 26 volebních okrscích. Úřad teď kandidátky kontroluje a o jejich registraci má rozhodnout nejpozději 22. srpna. Volby se uskuteční 9. a 10. října.
0: Kroměřížsko.
1: Rymice chystají program pro rodiny s dětmi. V úterý 18. srpna se v Muzeu v přírodě Rymice uskuteční akce Pečeme v muzeu. Návštěvníci se dozví, jak důležitý byl chléb pro naše předky, jak si ho vážili a jaká práce předcházela jeho přípravě a upečení. Součástí programu bude samozřejmě i samotné pečení. Rodiny mohou během prázdnin navštívit také rymické chaloupky při středečních prohlídkách zaměřených na život našich předků.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích pokračuje rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova. Chodník u společenského domu byl po letech používání v nevyhovujícím stavu. Dělníci proto odstranili původní povrch a budují nový ze zámecké dlažby, včetně nových obrubníků a zelených ploch. Rekonstrukce myslí také na bezbariérový přístup, který usnadní pohyb seniorům, rodičům z kočárky i lidem se zdravotním omezením. Práce by měly být hotové v polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na Zlínsko míří špička evropské rally. Jubilejní 55. ročník Barumček rally Zlín se uskuteční od 14. do 16. srpna. Posádky čekají seznamovací jízdy, technické přejímky a následně samotné závodění na tratích ve Zlíně a jeho okolí. Fanoušci se mohou těšit na rychlá auta, známé posádky a jednu z největších motoristických akcí v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Pýtal jsem se listou stromou, ako dlho rastu. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastup.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pozdrav, to je něco, co každý z nás používá několikrát denně a má i několik variant podle toho, koho zrovna zdravíme. A i podle pozdravu jde poznat, jaký vztah ke člověku máme. Buď je pozdrav plný lásky, respektu, ale třeba i nezájmu, strachu nebo nervozity. Opravdu je velký rozdíl, jaký pozdrav vybereme a jak ho i vyslovíme. A koho vlastně se rozhodneme pozdravit. Některé národy mají své specifické pozdravy, které jsou doprovázeny i nějakými gesty. A vlastně se pak z toho pozdravu stává jakýsi rituál, vyjadřující nějakou emoci. I váš pozdrav může leckterému člověku udělat radost. Tak na to dnes pamatujte, až budete někoho zdravit. Dobrý den!
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: posloucháte reprízu pořadu.
1: Rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
2: Zdravím všechny, kdož poslouchají rokový žvanec na vlnách Rádia Kroměříž. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Od mikrofonu vás zdraví Peťa Lupo Majkrič a mým dnešním hostem je Libor Plšek, frontman kapely LP. Všichni ho znají z dob dřívějších, ještě přednedávnem zpíval v kapele Reflexy. Takže Libore, vítám tě a jsem rád, že jsi přijal pozvání.
3: Ahoj, tak já bych rád pozdravil posluchače Rádia Kroměříž a jsem moc rád, že mě Lupo pozval do tohoto skvělého pořadu, protože budeme se tady bavit o minulosti i současnosti muziky a já muziku dělám teda už hodně dlouho, tak si myslím, že bude o čem mluvit.
2: Libore, mluvit budeme, protože máme na to hodinu a pustíme hned první věc, kterou si pro posluchače rokového žvance vybral.
3: Tak já jsem vybral pro mě takovou klasiku, protože to je kapela, která mě vlastně přivedla k tomuhle všemu, jako co dělám, co se týká muziky, a je to kapela Iron Maiden. A vybral jsem písničku A Still Years, která pochází z alba Somewhere in Time, což je vlastně přesně doba, kdy já jsem tu skupinu svým způsobem objevil, tudíž pojďme na to.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Tak jo, dohrál Iron Maiden, já jsem v podstatě vybral záměrně tuhletu písničku nebo tuhletu kapelu, protože je to taková moje srdcová záležitost, konkrétně když jsem poprvé slyšel hlas Bruce Dickinsona, tak mi bylo asi 10-11 let a všechno jsem přestal dělat, nějak jsem se zasekl a říkám, co to je, jako, a byl jsem z toho takový úplně připadlý a vlastně od té doby toho člověka mám strašně rád a pokaždé, když tu přijde a mám možnost se na něho jít mrknout, tak se jdu mrknout, protože to ve mně rezonuje samozřejmě do dneška. Člověk má s tím spjaté spoustu dalších věcí a já jsem se vlastně muzice dostal někdy v těch 85-6 let, myslím, že to byl 85. rok a tehdy pod vlivem svého staršího bratra jsem začal hrát na kytaru. To byla doba takových těch Guitar Heroes, takzvaných kytarových hrdinů, jako byl Stevie Ray, Joe Satriani a spol. Já jsem seděl, si vzpomínám, jedny prázdniny, každý den si natočil budík, od 8 do 3 jsem seděl s kytarou a učil jsem se ty běhy, protože jsem měl za to, kdo hraje nejrychleji, nejlepší kytarista na světě. A později člověk pochopí, že tomu tak není, ale to je jedno, tehdy jsem tomu věřil a prostě mě to strašně bavilo. A já plně přijdu, my jsme vlastně si tehdy založili někdy, myslím, že 92 to bylo, kapelu na Valašsku, která se jmenovala Eclipse, a my jsme právě poslouchali tuhletu muziku. Takže jsme hráli Yngwie Malmsteena, Steve Away, Queensryche, prostě tyhle ty party, Dream Theater. No a my jsme prostě s ním přišli na zábavu, jo. A teď jsme si říkali, ti lidi prostě se z toho úplně jako sesypou, jak taková bomba, protože jezdili ty kapely, v podstatě tehda vlastně už i Reflexy a tak dále, který hráli takový ty klasický big beatový věci, a my jsme přišli v podstatě nejznámější písně, co jsme měli v repertoáru, byl, řekl bych, Run Away od Bon Jovi, což byla taková povinná písni, kterou hráli všichni teda. A Alice Cooper, Hey Stupid, No Poison jsme hráli teda. No a my jsme tady začali hrát ty písničky, do kterých se jmenovala, ti lidi stále hleděli a nevěděli, o co go, že? Takže jsme pochopili, že ta zábava je teda o ničem jiným, ale tak člověk na to přijde časem. Takže tohle byl můj takový start. Já jsem po dvou letech vlastně přišel potom do Reflexu, kde jsem šel hrát, protože tam hrál i můj bratr. Já jsem tehdy tam nastoupil na baskytaru, ačkoliv se ani v životě nehrál. Říkám si, tak má to 4 struny, což je o 2 méně než kytara, tak říkám, jo, tak proč ne? No. Jsem se chtěl živit muzikou, jako tehdy strašně. To je každý sen, teda každý muzikant měl tenhle sen, i já. Tudíž jsem tam šel s tím, že to nebyl úplně můj šálek kávy, byl takový komerční na mě v té době, jak se to vyhraňovalo, teda ti ortodoxní rockeři a tak dále. Ale vzal jsem to kvůli tomu, že jsem měl tu vizi, že se bude jezdit hrát a já jsem chtěl prostě vystupovat před lidmi.
3: Ten krok a rozhodnutí, že nastoupíš na tu správnou loď s názvem Reflexy, která tě dovezla až do toho velkého showbiznisu a hraješ pro lidi dál, to rozhodnutí bylo určitě správné, ale posuňme se zase o kousek dál a pusme si další písničku, kterou si vybral.
2: Tak druhá ukázka bude, proč já chci ukázat, kam jste si posunovali hudebně a tahle kapela byla takový hodně progresivní záležitost té doby, co přišla a uchvatilo to spoustu muzikantů i mě, tudíž pouštím Dream Theater a píseň Another Day.

0: celosvětově uznávaná jako jedna z nejlepších kapel Dream Theater právě dohrála. Posloucháte rockový žvanec tady Lupo a pustíme se do další písničky, kterou můj dnešní host Libor Plšek vybral a okomentuje. Tak Libore, pojďme do toho dalšího kousku.
1: Muzika je v podstatě úžasná v tom,

jsem pak jel nečekaně úplně na koncert. Jeden kámoš přijel a říkal, ty, já jedu dneska do Ostravy na koncert Stinga. Jo, a nechceš jít taky se mrknout? Já říkám, Sting, Sting, vlastně jsem od něho znal, myslím, že Russian tehdy hrávali v rádiu nebo nějakou takovou pecku a říkám, víš co, říkám, tak nemám co dělat, tak se půjdu mrknout. Já jsem ti tam přijel normálně, ta kapela nastoupila, začala hrát a já jsem seděl a já jsem to nechápal v ten moment, jo, a ty souvislosti mi došly až později, ale já říkám, tak tohle je v podstatě, tohle je to, co kráčí, tohle je ta první liga, protože jako musím říct, že oproti mým zmiňovaným idolům, jako to hrál jako úplně, to hrál jak prase, úplně z partesu. Já jsem byl, jsem seděl zařezaný v té sedačce, já říkám, tyjo, to není možné, jako byl jsem z toho úplně konsternován, úplně šokován, prostě mě to fakt úplně odzbrojilo, ačkoliv jsem ten typ muziky v té době vůbec neposlouchal, tak tohle mě prostě tak uhranulo, jako že ten Sting, jako to byla taková pecká bomba, prostě po všech stránkách, že jsem od té doby změnil prostě pohled na tu muziku, řadím muziku, akorát pro mě dobrá, jako špatná, neberu ji vůbec stylově, jak to spoustu lidí rozlišovalo. A dřív to tak bylo, byl to sám víš, byl prostě metal, bylo disco a tak dále, ale musím říct, že ten Sting je člověk, který mi zásadně otevřel oči v muzice a za což mu z mého pohledu patří velký dík, takže další pecka bude od Stinga, který je zrovna tehda turné k albu Mercury Falling.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
2: No a teď v podstatě bych plynule přešel k mojí kariéře. Teď jsme si pouštěli v podstatě věci, které mě ovlivnily, a teď už vstoupím do svého života, protože v roce 95 jsem nastoupil, jak jsem tu uvedl už před předcházejícím vstupu, do kapely Reflexy, což znamenalo, že jsem začal každý víkend jezdit hrát, pátky, soboty, titulu poznáš velmi dobře.
3: Jo, to znám opravdu dobře, no, 40 let už se podepsalo a mám toho někdy opravdu plný zuby, ale ty jsi mladší a máš ještě všechno před sebou.
2: Já dělal jsem to vlastně 29 let nepřetržitě, než to řeknu, teda výjima covidu, abych to upřesnil. Naučil jsem se spoustu, jako tím cestováním, zase jsme se dostali i k velkému vydavatelství, tehdy k BMG, někdy v 99. roku, a člověk poznal spoustu lidí, projezdil spoustu lidí a mám z tohoto období spoustu zkušeností a spoustu zážitků. Kdybych to měl všechno tady odpovídat publiku, tak by to bylo asi na půl roku, že bych tady seděl, ten čas nemáme ani ty, ani já. Tudíž pojďme si pustit další věc a vyberu něco netradičního, nechci tady pouštět takové ty zásadní fláky té skupiny, ale chci pustit něco, co mám rád jako, a co ta skupina vlastně nikdy nehrála, a teď já to hraji vlastně s novou kapelou LP, tuhle tu písničku, protože mám strašně rád, jmenuje se Život je krásný.

0: Život je krásný, i když člověk stárne, ale je to opravdu povedený kousek, který se vám povedl v Reflexích. A jestli ho hraješ, tak opravdu na LP Zandu a rád si to poslechnu v živém provedení.
1: My se tady bavíme o muzice a já musím říct, že já osobně jsem typ člověka, který se rád posouvá a vyvíjí někam jinam, rád poznávám nové věci a tudíž, ačkoliv jsem tu na začátku mluvil o Iron Maiden, že to je moje srdeční záležitost, tak dneska tu kapelu úplně neposlouchám, jakože bych si pouštěl, protože je spousta nové muziky, spousta nových lidí, kteří přicházejí s novým přístupem, s novými zvuky a myslím si, že jedna taková zásadní kapela, která vstoupila na scénu, je kapela Linkin Park. Já mám strašně na tuhle tu kapelu, protože začali to dělat trošku jinak, začali kombinovat i ty elektronické prvky a mně se to prostě strašně líbilo, strašně mi to ovlivnilo a teď bych chtěl na základě toho pustit další písničku, nebo chtěl bych, aby další písnička, která zazní, byla právě od této kapely a je to Linkin Park, What I Have Done.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Než pustíme další písničku, tak bych chtěl, Libore, taky popíchl jako každého hosta, kterého tady mám. Se snažím popíchnout, aby dali nějaký ten sranda příběh, nějakou veselou příhodu ze života muzikantu. Cítím se kolikrát trapně, že tady furt někoho otravuju, ale lidi si o to píší a... No, a mě to hodně zajímá, jako já mám rád tu recesi, srandu a myslím, že to k životu muzikantů určitě patří, tak zkus nějakou tu veselou příhodu vytáhnout z rukávu.
2: Tak dostáváme se k nějakým příběhům z hudebního života a to jsme tady probírali, že bychom mohli něco zveřejnit. Já si vzpomínám na několik samozřejmě, co jsou publikovatelné, tak v období v podstatě v těch 90. letech, jak se dělali ty show třeba na pódium, jo, jak se hodně se běhalo, pohybovka, rozumíš, a my jsme hráli. Já si na to vzpomínám, to byl Ostrov nad Slavou, což je Žďár nad Slezavou okolí a já v rámci pohybovky jsem běžel po pódium a tam byla tma, jakože na hraně toho pódia jsem si to nevšiml, že už tam jsou schody a najednou jsem zmizel, jo? To je takový ten pocit, že hraješ, teď běžíš, teď už tam nic není, takže kotrmat se i s baskytarou a teď chvilku ty dvě sekundy tam ležíš a přemýšlíš, a jak se vlastně budeš tvářit, když ležíš na to podium zpátky, jo? Takže já jsem si nějak zbrchal, říkám, tyjo, takže vylezíš, děláš jako že nic prostě.
1: To se myslím stalo hodně kapelám. Protože i u nás, nevím, jestli to byl Motus nebo Motous tehdy, náš basák také řádil a myslím, že to bylo na Grádě v Hulíně, člověče, starý pódium. To byla nějaká písnička Tempo 180, samozřejmě se ztratil i s kouskem pódia a on nikde. No zkrátka, show jak má být. Mám ještě jeden příběh, to ale až po písničce a myslím, že to zrovna bylo zase z toho Gráda, protože tam ta konstelace hvězd vždycky zařídila nějakou pikantnost a tohle, ten druhý příběh bude opravdu pikantní.
2: Takže těhle historik je, nebo jedenkrát jsme si vzpomínám, jsme zamčili klávesáka úplně jakože neumyslně na záchodě v šatně a šli jsme hrát, řekli jsme, on přijde v podstatě a teď hrajem první písničku klávesák, mě druhou písničku, no a říkám, tyjo, kde on je, jako no. Pak jsme si uvědomili, že zamčený, jakože no, takže jsme vzali klíč, poslali jsme někoho z davu, ať jde vyzvednu našeho klávesáka. Jo, tak těch historik je hodně i co se týká žen, ale to bych tady nepublikoval, protože jsem všechny zapomněl a chtěl bych tady jednu ženu pustit, protože ji mám strašně rád a byl jsem na její koncertě a je to Pink a píseň Sober.

0: Tak, rád bych teda ještě dořekl ten jeden pikantní příběh, na který nikdy nezapomenu. A to byla opravdu taková ta davová psychóza, protože já rád štengruju baby, aby vyhodili kozy ven, nebo tak. Zkrátka si dělám prdel a ono to tehdy vyšlo tak, že se to tam začalo pomalu všechno svlíkat a bylo to takové uvolněné. Borec samozřejmě vběhl do toho rybníku, který byl studený, a pak vyskočil na pódium a stáhl bermudy. Samozřejmě je tam nic, protože mu byla zima. Takže to bylo takové to pikantnější a opravdu trošku uvolněná atmosféra jedné rockové bitbitové zábavy v Hulíně. Ale pojďme se posunout zase kousek dál a pojďme o tobě trošku, co chystáš pro své fanoušky. Už to není žádné tajemství, že máš svoji kapelu LP a stáhl jsi tam opravdu výborné muzikanty. Stojí to za to? Zkus teda povykládat něco o tom tvém novém projektu LP. Mě to hodně zajímá a fanoušky a posluchače Rádia Kroměříž určitě také.
1: Čas běží a my jsme doběhli do současnosti, tudíž já bych rád představil svou současnost, protože jak jsem... Možná jsem to tady říkal, úplně si to neuvědomuji, ale vlastně jsem odešel z kapely Reflexy v loni, a protože se přiznám upřímně, to zábavové hraní, a víš to sám, je takový drill prostě, a člověk vlastně přemýšlí jako proč, co, jak, jo, a já jsem člověk, který má rád výzvy a změny a nějaké vize, tudíž jsem se rozhodl, že už na téhle cestě nechci pokračovat, že to chci dělat jinak, tu muziku, respektive, že chci jezdit ty festivalové akce, kde se hraje hodinu, kde se ten scénář prostě vystaví nějakým způsobem a nesevrat se na to pódium třikrát, čtyřikrát, ale já to nějak nezatracuji, jo. V podstatě každý to chce dělat nějak, jo, a nikdo to vidí tak, nikdo onak, a já jsem v podstatě člověk, který to jako vidí, proč se vyvíjí, tak to chtěl vidět zase jinak, a proto jsem vlastně se s klukama domluvil, že já takhle pokračovat dál nechci. Rozešli jsme se úplně v přátelském duchu. Myslím si, že jsme do dneška kamarádi, nebo myslím, že jsme do dneška kamarádi, to zní tak jako, že si já něco myslím. A oni chtějí být ta kapela, která hraje ty zábavy, já ne, to byl ten zásadní prostě rozdíl. Jo. Takže já jsem si dal na vlastní cestu, mám svoji vlastní kapelu, de facto začínám, jo, ale nejsem v podstatě jako, že začátečník. Ale začínám, jo? Takže si to dělám všechno po svým, mám skvělou kapelu, mám z toho strašnou radost, prostě vnitřně se to ve mně jako rozkvetlo jaro a cítím se úžasně a mám nějakou ambici a v muzice nejde predikovat, protože muzika je obor, který prostě je nečitelný jako dopředu, ale možná o to je to krásnější, takže já bych vám chtěl představit právě tu svoji kapelu a náš první aktuální single, který momentálně spatřil světlo světa, takže kapela LP a píseň Chci.
2: Půjdeme tam, kde nás nikdo nezná, já budu tvoje nebe, ty budeš moje hvězda, mluvíme tiše, takže to není slyšet, že věci dneska jiný jsou, to není náhodou. Chci se tě dotknout, chci se tě chytit, když budem padat, když budem svítit, kouzla a víra nic nezabírá. Na tohle není žádnej lék. Chci se tě dotknout, chci tě zas cítit, tak jako minule, když jsem byl na nule, když jsem měl na mále, bloudil ve spirále.

jsem vždycky tam, kde tvoje světla svítí. Myšlenky protékají, jak voda ze všech sítí. Není to slyšet, jenom ty to cítíš. Tak všechny věci

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Posloucháte reprízu pořadu.
1: No, víceméně musím pochválit tento tvůj počin k písničky Chci, protože je to opravdu, má to svůj pocit, je to krásně provedené, naaranžované a vím, že jsi to dělal u Ondry Filáka, já tam teď natáčím jednu ze svých písniček a myslím, že nezůstane u jedné písničky, protože Ondra Filák je opravdu výborný muzikant, který okamžitě pochopí z písničky, jak má, jakou má mít atmosféru, pocit a tak dále. Já když jsem tam natáčel, tak to přesně to tak zapače si, jak jsem si představoval, takže spolupráce s ním bombastická a tady u té tvé písničky Chci opravdu pochopil všechno, co to má mít. Ovšem, my jsme tady od toho, abys tady jako host mluvil co nejvíce ty, takže pojďme do dalšího kousku a zkus to nějak okomentovat.
2: Pokračujeme v povídání o muzice a já bych chtěl přidat letošní takový zážitek, protože já jsem vlastně letos prožil hudební sezonu trošku jako fanoušek, což je po letech jako velká změna. Jezdil jsem po festivalech a díval se na tohle z druhé strany a všímal si v podstatě, jak to kdo dělá, jo, a jak to vlastně všechno funguje z toho pohledu fanouška. Jo. Já musím říct, že to je fakt jiný, no. Jako, že člověk vnímá to pódium nějak a vnímá ty lidi. Co mě na tom zarazilo, jako, což je takový za mě trošku nemilý trend jako současnosti, já nebudu jmenovat konkrétně, ale že jsem měl pocit u velké části kapel, že ty vystoupení dneska jezdí fakt odehrát. Jo. Že mi tam chybí prostě ta energie, jo. Energie v podstatě to nadšení, že člověk vidí, že se dneska berou dvojáky, trojáky, jo. Já to chápu z toho ekonomického pohledu, ale trošku mi to, jakože přiznám v roli toho fanouška, jakože vadilo. Jo. A trošku bylo mi to až, přiznám se, až líto, jo, že to stojí jakože hodně peněz, jako dneska ty akce, a že pak člověk přijede a vidí tam, že ten muzikant už je unavený a jasně, že je, protože hraje v plus 40 jako jednu akci nikdy odpoledne a pak přijde večera, přijede na další akci a tam už prostě až chceš nebo nechceš, to je prostě poznat. Jo. Takže to je takový poznatek, který jsem si odnesl z toho, ale já bych chtěl tady dát něco pozitivního, že jsem objel spoustu jakože velkých koncertů, světových kapel a musím říct, že kapela, která mě naživo fakt dostala a musím konstatovat, že to bylo perfektně odehrané, odespívané, že mě to opravdu jakože nadchlo, tak je kapela Imagine Dragons, které jsem se byl mrknout, protože je to dneska poměrně taková světová kapela, kterou znám za celý svět a na kterou chodí celý svět, takže bych vřele doporučil na tohle svět podívat, jestli budete mít možnost a teď si pustíme další pecku právě od nich, kapela Imagine Dragons a píseň Believer.

0: Posloucháte rockový žvanec tady Lupo a můj dnešní host Libor Plšek z kapely LP má dle mého názoru hodně moderní pohled na muziku, o což je dobře, protože mě to baví. Mě baví ten jeho výběr, opravdu i posluchači Rádia Kroměříž musí ocenit tohleto, že to je opravdu zajímavé, pokaždé něco jiného a dělá tu muziku trošku jinak než ostatní a to se mi na tom líbí právě.
1: Tak v předešlém vstupu jsem mluvil o pohledu fanouška na muziku a na kapely. Teď bych chtěl říct jedno téma, které mě zaujalo, protože v poslední době vzniklo spoustu hudebních dokumentů a spoustu lidí má takovou vždycky zvláštní představu o tom, jak se nahrávají písničky. Jo? Že přijde kapela, celé to nahraje, jako že na jeden tah zpívá se, ale ono vlastně, a já měřím tím třeba, já jsem v poslední době viděl dokument o Avicii, teda, což je v podstatě, nebo byl, protože on teda už je, jak se říká, na druhé straně, takový velmi mladý, talentovaný, nazveme ho DJem, jo. Já jsem ho taky vnímal v té pozici, neviděl jsem, že to je tak šikovný kluk, který skládá na MacBooku, v podstatě aranžuje písničky a takže když člověk v podstatě zahlídne do té, nebo když vejde do té muzikantské kuchyně, tak uvidí vlastně, jak ty písničky vznikají, což je takový fakt krásný proces, že to trvá třeba půl roku, rok, jo, a že zpěvy se naspívávají zvlášť, jo, nástroje nahrávají taky zvlášť, pocit, což lidi vůbec vlastně neví, jakože takhle nikdo to nikdy, jakože si myslel vždycky, že kapela zahraje a odejde ze studia. Takže já bych chtěl navázat, proč mluvím o tom Avicii, proč je další písnička, je od mý nový kapely LP a já jsem se rozhodl zařadit do repertoáru nějakou písni, kterou bych sám nesložil, myslím tím pocitově, jako barevně, tak jsem si půjčil právě písničku od Aviciho, kterou jsem přetextoval jedním nosným tématem, protože já mám pocit, že jak muži tady pijí pivo, tak všechny ženy teď pijí prosecco. Nápoj, který rezonuje u nás zaplně lednici prostě, tak vždycky jsem začal chodit, co to je za plechovky, jsem na to hleděl a pak jsem zjistil, že to je prosecco. Tak mi napadlo jako věnovat tomuto tématu nebo tomuto nápoji písničku, tudíž, jak říkám, je to cover od Aviciho a v našem podání prosecco.
0: Doufám, že to u nás v rádiu nebudou brát jako reklamu, ale je to umělecké dílo a ty jsi tomu dal vlastně název prosecco, tak pojďme do tohoto kousku.

0: Jak říkám, po každé, hodina má jenom 60 minut a to povídání s tebou je opravdu příjemné, ale blíží se ke svému závěru. To znamená, že tě budu trošku hodnotit. Byl se výborným hostem, výborným moderátorem. Já ti dávám do rockerské žákovské knížky jedničku s hvězdičkou, protože ani jinou známku tady nedávám, všichni jsou úžasní. Ale s tebou to povídání bylo opravdu příjemné a trošku mě obohatilo v pohledu na muziku, protože tvůj pohled na muziku je opravdu moderní, to jsem pochopil z toho vyprávění i z toho, co jsme tady pouštěli, a bylo to příjemné, za což opravdu tu jedničku s hvězdičkou si zasloužíš. Tak, Libore, moc krát ti děkuji, že jsi přijal pozvání do Rokového žvance, že jsi obohatil pohled na muziku všech posluchačů Rokového žvance, posluchačů Rádia Kroměříž, a díky moc za to.
1: Tak jak říkal, každá hodina má 60 minut a my jsme dojeli do finále, tudíž nastává loučení. Já jsem rád, že jsem teda mohl být hostem Rokového žvance na Rádiu Kroměříž. Moc děkuji za pozvání. Já jsem rád, že jsem se osobně jakože dočkal momentu, kdy paradoxně, když tady nějaký uzavírá kruh, tak já jsem se dostal do bodu, kdy zase muziku v podstatě dělám proto, jak já říkám, z lásky, že opravdu jsem prostě stejnou důvodu, ke které jsem jakože vstupoval do této branže, tak že jsem si mohl dovolit v podstatě po letech vstoupit zase do stejné řeky, jak se říká. Přeji vám všem, ať se vám podaří v životě to samý. Ať děláte všechno, co vás naplňuje, co vás baví, prostě, ať jste šťastní, protože to je vždycky to největší vítězství. Takže ještě jednou děkuji za pozvání, Lupo, děkuji Rádiu Kroměříž a na závěr dám takovou pecku, která možná tohle symbolizuje, jmenuje se Lásky plná.
0: Tahle písnička je ještě z dob Reflexu, kdy tam můj dnešní host Libor Pršek zpíval, což je vlastně přednedávnem. Je to krásné zakončení dnešního Rokového žvance, ale předtím, než ho zakončíme, ještě upozorním posluchače Rokového žvance, že mým dalším hostem v dalších dílech budou Pavel Březina z Olympiku a Luděk Struhař a Marcela Paul z Warming Vision, takže metalová frakce taky nastoupí. Všem přeju krásnou bezbolestnou noc pohlazenou měsíčním svitem a erotického vzrušení z poslední písničky Rokového žvance kapely Reflexy, Lásky plná, naslyšenou.

něco mi řekni a probuď touhu, která chvíli spala, řekni to jinak než včera. Ty ses jen pousmála, třeba mi ráno na místo kávy namíchej gin s ledem, vykročím levou, ať něco změní.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Arcibiskup a jeho pomocný biskup podpořili opravu kláštera v Kroměříži. Areál Skála v Rychlově má nové moderní zázemí. A odstartuje Czech Tour. Závod zamíří i do Zlínského kraje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Kroměřížští podporovatelé získali významnou pomoc na opravu kláštera. Olomoucký biskup Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler se rozhodli podpořit rekonstrukci domova milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži částkou 770 tisíc korun. Peníze poputují na opravu historické budovy, která slouží jako zázemí pro seniory a duchovní péči. Rekonstrukce má zlepšit bezpečnost, přístup i komfort pro seniory. Během prací se ale ukázalo, že stav některých částí budovy je horší, než se původně předpokládalo, a opravy proto budou náročnější. Celkově má rekonstrukce přispět k tomu, aby zařízení mohlo seniorům poskytovat důstojné a bezpečné zázemí i v dalších letech.
0: Kroměřížsko.
2: Oblíbené výletní místo v Rychlově se dočkalo dalšího vylepšení. Areál Skála prošel revitalizací, která přinesla obnovu laviček a odpočinkové zóny a také nové zázemí pro návštěvníky. Pod pergolou vznikl nový podklad ze zámecké dlažby a přibylo 14 moderních a pohodlných setů laviček a stolů. Celý prostor tak nabízí příjemnější prostředí pro odpočinek i pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
2: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Odstartuje cyklistická Czech Tour. První etapa nejvýznamnějšího českého etapového závodu povede z Prahy do Karlových Varů. Letošní ročník je poprvé součástí druhé nejvyšší kategorie světového cyklistického kalendáře. Do Zlínského kraje závod dorazí v neděli, kdy závěrečná etapa odstartuje z Kroměříže a po více než 160 kilometrech vyvrcholí na Pustevnách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 13 uskupení chce do zastupitelstva Kroměříže. Rodiny si v Rymicích upečou chleba jako naši předkové. A Barunka míří na Zlínsko.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Do letošních komunálních voleb v Kroměříži podalo kandidátku celkem 13 politických stran, hnutí a sdružení. O přízeň voličů se tak bude ucházet o jedno uskupení méně než při minulých volbách v roce 2022. Obyvatelé města budou znovu vybírat 27 zastupitelů. Hlasovat se bude ve 26 volebních okrscích. Úřad teď kandidátky kontroluje a o jejich registraci má rozhodnout nejpozději 22. srpna. Volby se uskuteční 9. a 10. října.
0: Kroměřížsko.
2: Rymice chystají program pro rodiny s dětmi. V úterý 18. srpna se v Muzeu v přírodě Rymice uskuteční akce Pečeme v muzeu. Návštěvníci se dozví, jak důležitý byl chléb pro naše předky, jak si ho vážili a jaká práce předcházela jeho přípravě a upečení. Součástí programu bude samozřejmě i samotné pečení. Rodiny mohou během prázdnin navštívit také rymické chaloupky při středečních prohlídkách zaměřených na život našich předků.
0: Zlínsko.
2: V Otrokovicích pokračuje rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova. Chodník u společenského domu byl po letech používání v nevyhovujícím stavu. Dělníci proto odstranili původní povrch a budují nový ze zámecké dlažby, včetně nových obrubníků a zelených ploch. Rekonstrukce myslí také na bezbariérový přístup, který usnadní pohyb seniorům, rodičům z kočárky i lidem se zdravotním omezením. Práce by měly být hotové v polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Na Zlínsko míří špička evropské rally. Jubilejní 55. ročník Barumček rally Zlín se uskuteční od 14. do 16. srpna. Posádky čekají seznamovací jízdy, technické přejímky a následně samotné závodění na tratích ve Zlíně a jeho okolí. Fanoušci se mohou těšit na rychlá auta, známé posádky a jednu z největších motoristických akcí v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Rudý Basák, kapely Září.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Arcibiskup a jeho pomocný biskup podpořili opravu kláštera v Kroměříži. Areál Skála v Rychlově má nové moderní zázemí. A odstartuje Czech Tour. Závod zamíří i do Zlínského kraje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížští podporovatelé získali významnou pomoc na opravu kláštera. Olomoucký biskup Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler se rozhodli podpořit rekonstrukci domova milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži částkou 770 tisíc korun. Peníze poputují na opravu historické budovy, která slouží jako zázemí pro seniory a duchovní péči. Rekonstrukce má zlepšit bezpečnost, přístup i komfort pro seniory. Během prací se ale ukázalo, že stav některých částí budovy je horší, než se původně předpokládalo, a opravy proto budou náročnější. Celkově má rekonstrukce přispět k tomu, aby zařízení mohlo seniorům poskytovat důstojné a bezpečné zázemí i v dalších letech.
0: Kroměřížsko.
1: Oblíbené výletní místo v Rychlově se dočkalo dalšího vylepšení. Areál Skála prošel revitalizací, která přinesla obnovu laviček a odpočinkové zóny a také nové zázemí pro návštěvníky. Pod pergolou vznikl nový podklad ze zámecké dlažby a přibylo 14 moderních a pohodlných setů laviček a stolů. Celý prostor tak nabízí příjemnější prostředí pro odpočinek i pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Odstartuje cyklistická Czech Tour. První etapa nejvýznamnějšího českého etapového závodu povede z Prahy do Karlových Varů. Letošní ročník je poprvé součástí druhé nejvyšší kategorie světového cyklistického kalendáře. Do Zlínského kraje závod dorazí v neděli, kdy závěrečná etapa odstartuje z Kroměříže a po více než 160 kilometrech vyvrcholí na Pustevnách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V kinech nám teď řádí česká komedie Bardotky, která bude bavit hlavně dámy, co se v životě nechtějí nudit. Tři nejlepší kamarádky Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolukráčí životem od vysoké školy. Svérázná Meda žije sama a musí se poprat nejen se svou divokou zahradou, ale i se svým životem. Naopak Iva by ráda zažila něco víc než pohled na manžela, který povýšil gauč na svůj trůn a nic nedělání na životní filozofii. Do třetice Valerie, která si na druhém konci světa bezstarostně trénuje bicepsy přebíráním cen za celoživotní úspěch v oblasti realit, i když ona si tak stará rozhodně nepřipadá. Právě ona vnese do života všech tří znovu energii a přesvědčení, že pokud nezačnou zase žít, nikdo jiný to za ně neudělá. A tak chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit. Vydají se na divokou párty do kafíšopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou dobu skrývali jedno velké tajemství. A opravdová jízda teprve začíná. Film Bardotky je plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo. Tak si jej nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Okay.
2: So,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 13 uskupení chce do zastupitelstva Kroměříže. Rodiny si v Rymicích upečou chleba jako naši předkové. A Barunka míří na Zlínsko.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do letošních komunálních voleb v Kroměříži podalo kandidátku celkem 13 politických stran, hnutí a sdružení. O přízeň voličů se tak bude ucházet o jedno uskupení méně než při minulých volbách v roce 2022. Obyvatelé města budou znovu vybírat 27 zastupitelů. Hlasovat se bude ve 26 volebních okrscích. Úřad teď kandidátky kontroluje a o jejich registraci má rozhodnout nejpozději 22. srpna. Volby se uskuteční 9. a 10. října.
0: Kroměřížsko.
1: Rymice chystají program pro rodiny s dětmi. V úterý 18. srpna se v Muzeu v přírodě Rymice uskuteční akce Pečeme v muzeu. Návštěvníci se dozví, jak důležitý byl chléb pro naše předky, jak si ho vážili a jaká práce předcházela jeho přípravě a upečení. Součástí programu bude samozřejmě i samotné pečení. Rodiny mohou během prázdnin navštívit také rymické chaloupky při středečních prohlídkách zaměřených na život našich předků.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích pokračuje rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova. Chodník u společenského domu byl po letech používání v nevyhovujícím stavu. Dělníci proto odstranili původní povrch a budují nový ze zámecké dlažby, včetně nových obrubníků a zelených ploch. Rekonstrukce myslí také na bezbariérový přístup, který usnadní pohyb seniorům, rodičům z kočárky i lidem se zdravotním omezením. Práce by měly být hotové v polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na Zlínsko míří špička evropské rally. Jubilejní 55. ročník Barumček rally Zlín se uskuteční od 14. do 16. srpna. Posádky čekají seznamovací jízdy, technické přejímky a následně samotné závodění na tratích ve Zlíně a jeho okolí. Fanoušci se mohou těšit na rychlá auta, známé posádky a jednu z největších motoristických akcí v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Zlín není jen město funkcionalistů a Baťových domků. Je to také město vil a ty vypráví příběhy zajímavých lidí. Baťova vila, to je domov vizionáře. Vila vznikala v letech 1909 až 1911 jako rodinné zázemí Tomáše Bati. Vila je nejen klidné zázemí, ale také místo s výhledem na jeho továrnu. Dokončení vily patřilo významnému architektovi své doby Janu Koťarovi. Jednoduchost, funkčnost a důraz na pohodlí odrážejí Baťův přístup k životu a podnikání. Dominik Čipera byl ředitelem Baťových závodů. Jeho vilu navrhl architekt Vladimír Karfík. Ten se inspiroval anglickými venkovskými sídly. Tento dům byl na svou dobu největší, nejreprezentativnější vilou ve městě. Jedná se o patrovou vilu z režného zdiva a valbovou střechou.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž a víkend s vámi.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 13 uskupení chce do zastupitelstva Kroměříže. Rodiny si v Rymicích upečou chleba jako naši předkové. A Barunka míří na Zlínsko.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do letošních komunálních voleb v Kroměříži podalo kandidátku celkem 13 politických stran, hnutí a sdružení. O přízeň voličů se tak bude ucházet o jedno uskupení méně než při minulých volbách v roce 2022. Obyvatelé města budou znovu vybírat 27 zastupitelů. Hlasovat se bude ve 26 volebních okrscích. Úřad teď kandidátky kontroluje a o jejich registraci má rozhodnout nejpozději 22. srpna. Volby se uskuteční 9. a 10. října.
0: Kroměřížsko.
1: Rymice chystají program pro rodiny s dětmi. V úterý 18. srpna se v Muzeu v přírodě Rymice uskuteční akce Pečeme v muzeu. Návštěvníci se dozví, jak důležitý byl chléb pro naše předky, jak si ho vážili a jaká práce předcházela jeho přípravě a upečení. Součástí programu bude samozřejmě i samotné pečení. Rodiny mohou během prázdnin navštívit také rymické chaloupky při středečních prohlídkách zaměřených na život našich předků.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích pokračuje rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova. Chodník u společenského domu byl po letech používání v nevyhovujícím stavu. Dělníci proto odstranili původní povrch a budují nový ze zámecké dlažby, včetně nových obrubníků a zelených ploch. Rekonstrukce myslí také na bezbariérový přístup, který usnadní pohyb seniorům, rodičům z kočárky i lidem se zdravotním omezením. Práce by měly být hotové v polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na Zlínsko míří špička evropské rally. Jubilejní 55. ročník Barumček rally Zlín se uskuteční od 14. do 16. srpna. Posádky čekají seznamovací jízdy, technické přejímky a následně samotné závodění na tratích ve Zlíně a jeho okolí. Fanoušci se mohou těšit na rychlá auta, známé posádky a jednu z největších motoristických akcí v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.